0: Havranem se sníží odtok z Vltavské kaskády. Kvůli nedostatku vody na Vltavě a Labi Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav sucha. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Povodí Vltavy kvůli suchu už v úterý snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodou velkou část jihočeského kraje. RegioJet nabírá na 200 zaměstnanců. Kvůli novému regionálnímu provozu v Ústeckém kraji soukromý železniční dopravce potřebuje hlavně strojvedoucí, průvodčí a vlakvedoucí, ale i pracovníky technických profesí. Nový provoz zahájí v prosinci. Postupně do něj nasadí 23 moderních elektrických jednotek. Většinu strojvedoucích nebo průvodčích si RegioJet vychovává ve vlastním školícím středisku. U některých profesí není předchozí zkušenost ze železnice nutná. Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů v Česku. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána nemá jít o politickou, ale o odbornou debatu. V našem vysílání řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
1: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
0: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něj je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
2: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
0: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října, potrvá do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Zpočátku dne čekáme místy i polojasno, většinou nás ale čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Na západě a na severu naměříme od 16 do 20 stupňů, většinou bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí i na 25.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 3 hodiny. Zprávy.
1: Kvůli volbám se policie zajímá o Chožov na Lounsku. Do místní neobyvatelné ruiny si nahlásilo během posledních měsíců trvalý pobyt 30 lidí. Vedení obce, kde je zhruba 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám. Napsali o tom Seznam Zprávy. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. Objekt patří 50-letému Ivovi Divišovi, bývalému řediteli autodromu Most. Po minulých komunálních volbách se domáhal zneplatnění voleb v Chožově. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před hlasováním do komunálních voleb. Ty nás čekají tento pátek a sobotu. Staré sanitky varských záchranářů budou dál pomáhat. Zamíří třeba k hasičům nebo jako záchranné vozidlo pro zvířata. O kolik vozů jde, řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z Karlovarska, kde hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranné služby. Aktuálně dosloužila 3 auta, která ale nejsou ve špatném stavu. Po úpravách mohou dál sloužit, ale ne v náročném provozu jako sanitky. Kraj je proto zdarma převádí na místní spolky. Dočká se sdružení hasičů, které s autem bude asistovat například při závodech. Další vozy půjdou do chebské komunity a do krušnohorské záchranné stanice zvířat na Bublavě. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ochránci přírody a dobrovolníci zasahují na slapek. Pokračují v záchraně mlžů a škeblí na březích upouštěné přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo víc než 520 dobrovolníků. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských a vzácných velevrubů nadmutých. Už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za 24 hodin. Orlická přehrada začala v září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok. Poprvé tak využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269 metrů nad mořem. Dnes to bylo o 6 metrů méně. Nejvíc je patrný pokles pod Kamíckou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Stavba nového bazénu v Plzni na Borech je o něco blíž. Město se domluvilo na spolupráci se Západočeskou univerzitou. Dohoda řeší obavy z možného negativního vlivu hluku na činnost vědeckého výzkumného centra.
3: Areál s 25-metrovým vnitřním bazénem, venkovními bazény, rekreačními plochami a wellness má vyrůst v blízkosti univerzity na Borských polích a nahradit zastaralý bazén v Kozinově ulici. Sloužit bude sportovcům i veřejnosti. Dohoda se kromě hluku týká například i parkování návštěvníků. Plzeň nový bazén potřebuje, řada obyvatel na sociálních sítích, ale už léta volá po akvaparku, ten ve městě chybí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají, tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace přesto trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření. Během dne bude převážně oblačno a zataženo, postupně začne na celém území pršet, místy se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 4 hodiny. Zprávy.
1: Na Vraném se sníží odtok z Vltavské kaskády. Kvůli nedostatku vody na Vltavě a Labi Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav sucha. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Povodí Vltavy kvůli suchu už v úterý snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodu velkou část jihočeského kraje. RegioJet nabírá na 200 zaměstnanců. Kvůli novému regionálnímu provozu v Ústeckém kraji soukromý železniční dopravce potřebuje hlavně strojvedoucí, průvodčí a vlakvedoucí, ale i pracovníky technických profesí. Nový provoz zahájí v prosinci. Postupně do něj nasadí 23 moderních elektrických jednotek. Většinu strojvedoucích nebo průvodčích si RegioJet vychovává ve vlastním školícím středisku. U některých profesí není předchozí zkušenost ze železnice nutná. Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů v Česku. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila potom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána nemá jít o politickou, ale o odbornou debatu. V našem vysílání řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něj je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
3: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října, potrvá do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Zpočátku dne čekáme místy i polojasno, většinou nás ale čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Na západě a na severu naměříme od 16 do 20 stupňů, většinou bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí i na 25.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity.

0: Gold Impulse. 5 hodin. Zprávy.
1: Kvůli volbám se policie zajímá o Chožov na Lounsku. Do místní neobyvatelné ruiny se nahlásilo během posledních měsíců trvalý pobyt 30 lidí. Vedení obce, kde je zhruba 440 voličů, se obává, že je to kvůli volbám. Napsali o tom Seznam Zprávy. Podle starosty kandiduje v obci strana, jejíž ani jeden člen v Chožově nežije. Objekt patří 50-letému Ivovi Divišovi, bývalému řediteli autodromu Most. Po minulých komunálních volbách se domáhal zneplatnění voleb v Chožově. V Ústeckém kraji je to po Moldavě v Krušných horách už druhý zveřejněný případ přihlašování voličů krátce před hlasováním do komunálních voleb. Ty nás čekají tento pátek a sobotu. Staré sanitky varských záchranářů budou dál pomáhat. Zamíří třeba k hasičům nebo jako záchranné vozidlo pro zvířata. O kolik vozů jde, řekne náš zpravodaj Dušan Valenta.
2: Zdravím z Karlovarska, kde hejtmanství pravidelně obnovuje vozový park záchranné služby. Aktuálně dosloužila 3 auta, která ale nejsou ve špatném stavu. Po úpravách mohou dál sloužit, ale ne v náročném provozu jako sanitky. Kraj je proto zdarma převádí na místní spolky. Dočká se sdružení hasičů, které s autem bude asistovat například při závodech. Další vozy půjdou do chebské komunity a do krušnohorské záchranné stanice zvířat na Bublavě. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Ochránci přírody a dobrovolníci zasahují na slapek. Pokračují v záchraně mlžů a škeblí na březích upouštěné přehrady. Dosud jich vrátili do vody přes 70 tisíc. Do akce se zapojilo víc než 520 dobrovolníků. Důvodem upouštění nádrže je hydrologické sucho. V přehradě žijí stovky tisíc škeblí několika druhů, včetně chráněných velevrubů malířských a vzácných velevrubů nadmutých. Už zhruba měsíc klesá hladina Vltavy na Slapské přehradě rychlostí 20 cm za 24 hodin. Orlická přehrada začala v září kvůli poklesu hladiny snižovat odtok. Poprvé tak využívá povodí Vltavy zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Do té doby byla hladina na Slapech na úrovni 269 metrů nad mořem. Dnes to bylo o 6 metrů méně. Nejvíc je patrný pokles pod Kamítskou přehradou, kde nyní Vltava připomíná spíš širší potok. Stavba nového bazénu v Plzni na Borech je o něco blíž. Město se domluvilo na spolupráci se Západočeskou univerzitou. Dohoda řeší obavy z možného negativního vlivu hluku na činnost vědeckého výzkumného centra.
3: Areál s 25-metrovým vnitřním bazénem, venkovními bazény, rekreačními plochami a wellness má vyrůst v blízkosti univerzity na Borských polích a nahradit zastaralý bazén v Kozinově ulici. Sloužit bude sportovcům i veřejnosti. Dohoda se kromě hluku týká například i parkování návštěvníků. Plzeň nový bazén potřebuje, řada obyvatel na sociálních sítích, ale už léta volá po akvaparku, ten ve městě chybí. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
1: Svět chce vědět víc o moru v Rusku. Světová zdravotnická organizace se proto obrátila na ruské úřady, aby vysvětlili zprávy médií, že se v sibirském ústavu pro boj proti moru nakazil už druhý zaměstnanec. Píše to agentura Reuters. Podle ruských médií se měli oba zaměstnanci nakazit plicním morem. To ruské úřady popírají, tvrdí, že šlo o zápal plic nezjištěného původu. Světová zdravotnická organizace přesto trvá na vysvětlení, proč Rusko zavedlo příslušná bezpečnostní opatření. Během dne bude převážně oblačno a zataženo, postupně začne na celém území pršet, místy se ojediněle objeví i bouřky. Naměříme od 18 stupňů na západě a severu až po 25 stupňů na jižní Moravě.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 6 hodin. Zprávy.
1: Na Vraném se sníží odtok z Vltavské kaskády. Kvůli nedostatku vody na Vltavě a Labi Středočeská krajská komise pro sucho vyhlásila stav sucha. Opatření má zpomalit pokles hladin ve Slapech a případně i v Orlíku. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Povodí Vltavy kvůli suchu už v úterý snížilo odtok z nádrže Římov na Českobudějovicku. Jde o preventivní krok, protože Římovská přehrada zásobuje pitnou vodu velkou část jihočeského kraje. RegioJet nabírá na 200 zaměstnanců. Kvůli novému regionálnímu provozu v Ústeckém kraji soukromý železniční dopravce potřebuje hlavně strojvedoucí, průvodčí a vlakvedoucí, ale i pracovníky technických profesí. Nový provoz zahájí v prosinci. Postupně do něj nasadí 23 moderních elektrických jednotek. Většinu strojvedoucích nebo průvodčích si RegioJet vychovává ve vlastním školícím středisku. U některých profesí není předchozí zkušenost ze železnice nutná. Ústecký kraj dlouhodobě vykazuje nejvyšší nezaměstnanost ze všech krajů v Česku. Na možnost elektronických voleb je Česko připravené. V našich impulzech Honzy Benešovského to řekl Martin Burián z Asociace softwarových agentur. Debata o e-volbách se rozproudila po tom, co první dáma Eva Pavlová zkritizovala stát za to, že neumožňuje lidem hlasovat na dálku. Zastala se tak svého manžela, prezidenta Petra Pavla, který bude během komunálních voleb v zahraničí. Podle experta Buriána nemá jít o politickou, ale o odbornou debatu. V našem vysílání řekl, že z hlediska technologií spuštění online voleb nic nebrání.
2: V Estonsku se takhle volí už řadu let. My v Česku máme digitální identitu, což je velký krok k té autorizaci toho voliče. To znamená, že z technologického pohledu bych řekl, že pokud tam bude ta vůle, tak ta cesta je dost přímočará.
1: Právě Estonsko nabízí expert Burián jako příklad. Podle něj je tam systém elektronických voleb dokonale propracovaný. Lidé tam navíc můžou hlasovat i klasickou papírovou formou. Interaktivní expozice v plzeňském depo 2015 vezme návštěvníky do lidského těla. Přiblíží fungování organismu prostřednictvím pohybových úkolů, her a audiovizuálních technologií. Programový ředitel depo 2015 Jan Štěpán říká, že si lidé vyzkouší třeba fungování srdce a plic.
3: Návštěvník je součástí toho příběhu a bez něj a bez toho jeho zásahu nemůže ten orgán vůbec fungovat. Zapojuje pohyb, mimiku, sluch, hmat, všechny vlastně smysly. Vcházíme do expozice obřím okem.
1: Expozice se veřejnosti v Plzni otevřela 2. října, potrvá do konce srpna příštího roku. Podle organizátorů je vhodná pro děti od 5 let. Z počátku dne čekáme místy i polojasno, většinou nás ale čeká oblačno až zataženo, postupně s deštěm. Na západě a na severu naměříme od 16 do 20 stupňů, většinou bude 19 až 23 stupňů. Na jižní Moravě se oteplí i na 25.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 6, máme 3 minuty po celé společně tady na rádiu Gold Impuls. Vítáme nový měsíc, 1. říjen, čtvrtek, přeji pohodové ráno, jsem Adam Kořica a opět nabídnu muziku let 60. až 80. Robert Palmer, písnička Johnny and Mary.

Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život. Máme po šesté do půl sedmé. Herman Hermits, písnička No Milk Today, která má i svou českou verzi, ne pětku, ne v podání Josefa Melena. My si za malou chvíli zahrajeme originál. Mě zajímá, do jakého prvního říjnového rána jste se dnes probudili zprávy ohledně vašeho počasí. Sbírám na WhatsAppu Radia Gold Impuls na čísle 734 787 981.

0: Radio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji dobré ráno, 1. října, čtvrtek, po 6:30, další muzikály 60. až 80. začneme písničkou Eve of Destruction, teď už ale rychlý přehled zpráv a taky předpověď počasí, předávám slovo do naší redakce.
1: Radio Gold Impuls, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Kapacity vlaků v okolí Prahy byly stále snížené, v provozu chybí 8 souprav. Demokraté ve Spojených státech amerických podali žalobu na prezidenta Trumpa kvůli reklamě financované z veřejných peněz. V Madridu zemřela 87-letá žena, jejíž soudní vystěhování z bytu zažehlo ve Španělsku obří protesty. A prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantino navštívil Česko. A dnes bude oblačno až zataženo, ráno a dopoledne místy i polojasno. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

Posloucháte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji hezké ráno, čtvrtek, 1. říjen, máme tady nový měsíc do 7. Do zpráv celou ještě určitě Brenda Lee, písnička Losing You, také Paul McCartney společně s Michaelem Jacksonem, duet Say, Say, Say a dojde i na českou muziku let 60. až 80. Ladislav Štajdl, nahrávka Mží ti do vlasů. Já koukám do kalendáře, 1. říjen, svátek slaví pánové se jménem Igor, pozdravujeme, přejeme všechny lepší a na řadě je Brenda Lee.

0: desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková, MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října, O2 Arena. Jubilejní desátý český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 7 hodin. Zprávy.
2: Hezké ráno. Pod železničním viaduktem v pražské Krči se zasekl nadměrný náklad. Pod mostem včera večer uvízl kamion převážející vrtnou soupravu. Při nehodě se nikdo nezranil. Hasiči na síti X uvedli, že zajistili uniklé provozní kapaliny. Teď se snaží náklaďák vyprostit. Kvůli zásahu byla frekventovaná Vídeňská ulice ve směru z centra kompletně uzavřená. Komunální volby můžou mít přímý dopad na kvalitu života voličů. I proto řada politických stran a uskupení v kampani slibuje měnit věci přímo ve městě nebo obci. V rámci našeho předvolebního vysílání jsme vyrazili do středočeských Černošic, kde jsme se místních v anketě ptali na to, co by tam rádi změnili.
3: Tady jako je možnost nějaký věci zlepšit, samozřejmě ta doprava není úplně ideální, ale s tím město bohužel nic moc neudělá.
4: My jsme z Černošic, Mokropec, a tam na nás se vším zapomínají. My tam nemáme vůbec nic. Obchod, jeden Vietnamec, a jinak pro ty starý je to tam katastrofa.
5: Zanedbaný veřejný prostor, stačí jenom, když se tady rozhlédnete kolem sebe, tak uvidíte, ta budova prošla necitlivou rekonstrukcí, vidíte, jak to dopadlo. Barvy oranžová, meruňková, jako kdybychom se vrátili do 90. let.
2: Komunální volby začínají už zítra. Hned 11 kandidátek mají v Zástřizlech na Kroměřížsku. Přitom jde o vesnici, která má pouhých 145 obyvatel.
6: Tohle je docela unikát. Mini obec na úpatí Chřibu nabízí opravdu 11 kandidátek. Ovšem na každé z nich jeden jediný uchazeč o post starosty nebo účast pro příští 4 roky v sedmičlenném zastupitelstvu. O posty ve vedení obcí je ve Zlínském kraji zájem, nežene, tak třeba další vesnice. Na Kroměřížsku Bezměrov 500 obyvatel a hned 6 plnohodnotných kandidátek. Jan Čada, Zlínský kraj.
2: Ministerstvo zdravotnictví prověřilo postupy při podezření na mor. Podle zástupce hlavního hygienika Fošuma jsou potřebná antibiotika dostupná. Ruská média v pátek uvedla, že moru podlehla laborantka Irkutského vědecko-výzkumného ústavu pro boj s morem. Úřady mor nepotvrdily, že na podle nich zemřela na blíže neurčený zápal plic. Podle českého úřadu je riziko moru v Česku velmi nízké. Studená fronta přinese déšť, ale většinou bude stále docela teplo. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Od ranních zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
7: 3 minuty po 7. Adam Kořica přeje hezké čtvrteční ráno. 1. října, doufám, že máte fajn chvilky s naším rádiem. Nachystaná už je další muzika, ale 60. až 80. Shakin' Stevens, písnička This Ole House.

0: Dobré ráno, čtvrtek, 8. říjen, blíží se nám 8. hodina. Ranní téma, super schopnosti našich babiček. Co vaše babička uměla tak dobře, že to dnes skoro vypadá jako super schopnost? Z jednoho kuřete babičky udělají oběd pro celou rodinu, poznali, že budeme nemocní, ještě než jsme zakašlali, věděli, co dát na skvrny, co na bolest v krku a jak zašít cokoliv tak, že to vydrží dalších 10 let. Jakou super schopnost měla nebo má vaše babička? Uměla vařit něco, co nikdo jiný ne? Měla nejlepší buchty, koláče nebo polévku široko daleko? Měla nějaký trik do domácnosti, který používáte dodnes, uměla všechno opravit, zašít, zavařit nebo vypěstovat? A co by podle vás dnešní svět od babiček potřeboval znovu naučit?
1: Já jsem se o babičky a dědečky dělila se sestřenkou a s bratránkem, ale měla jsem prababičku a ta mě milovala nad všechno na světě. Dělala nejlepší šišky s mákem a polívku s kropením.
2: Musím říct, že babička dělala fantastický řepánky, fantastickou vánočku i mazanec a jednou do roka jsme se tam vždycky sešli všechny vnoučata a dělala lívance normálně na litinovým tálu, venku, na kamnech, to bylo úplně super.
0: To věřím. Co super schopnosti vašich babiček? Stále můžete volat 604 111 211. Těšíme se na vaše další reakce. Teď už muzika let 60. až 80. O půl osmé kolegyně Martina Kroa a nejnovější zprávy. Dobré ráno.

0: Život Impuls, zlaté hity, sladký život, přeji poklidné a ničím nerušené čtvrteční ráno, 8. říjen, naproti mě už kolegyně Martina Kroa, čekají nás zprávy a po půl osmé další muzika let 60. až 80. začneme Janis Joplin písničkou Piece of My Heart. Martino, teď už je to tvoje.
1: Radio Gold Impuls. Přehled zpráv.
2: Pěkné ráno. Pro kamion uvázlý pod mostem v pražské Krči vyjede vyprošťovací tank. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách platí stav nedostatku vody. Skupina Olympic pokřtila výběrové album a představila klip Až to stouni zabalí. Většina francouzských středních škol obnovila výuku, protesty studentů ale pokračují. A hokejisté Pardubic otočili v lize mistrů zápas ve francouzském Bordeaux a jsou v play-off. Dnes bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. Od krátkých zpráv se loučí Martina Kroa.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: přeji hezké ráno. Čtvrtek, 8. říjen do 8. Do zpráv s kolegyní Martinou Krová, ranní téma a pak taky muzika let 60. až 80. Některé věci umějí naše babičky tak samozřejmě, že nám to dnes skoro připadá jako magie. A my právě řešíme superschopnosti našich babiček. To mi připomíná, že když mi jednou babička hlídala, tak mi řekla, že být na důchodě znamená, že se každé ráno probouzí a má peníze pod polštářem. A to je za mě jako ultra superschopnost babiček. Co vy a vaše babičky, jakou superschopnost měla nebo má vaše babička, umí všechno opravit, zašít, zavařit nebo vypěstovat, umí uvařit něco, co nikdo jiný ne, měla nejlepší buchty, koláče nebo polévku široko daleko, měla nějaký trik do domácnosti, který používáte dodnes a co by podle vás dnešní svět od babiček potřeboval znovu naučit?
1: Moje prababička vařila takovým způsobem, že neměla váhu. A vždycky, když se někdo zeptal, kolik tam toho má přijít, tak odpověděla přiměřeně. A vždycky to bylo výborný.
2: Moja prababička robila nejlepší bramboráky na pecu a robila ich s maslom. Doma se perfektné.
0: Jasná věc, babičky a skvělá kuchyně, já se nebojím říct, skvělá gastronomie. Co vy a superschopnosti vašich babiček? 604-111-211, to je číslo k nám, těšíme se na vaše další reakce. Teď už další hitel 60. až 80. v 8 zprávy.

0: Rádio Gold Impuls. 8 hodin. Zprávy.
1: Hezké ráno. Sucho si žádá další opatření. Na Vltavě a Labi ve středních Čechách vyhlásili stav nedostatku vody. Ten umožnil snížit minimální odtok z vltavské kaskády u vodního díla Vrané. Opatření má zpomalit úbytek vody na Slapské a případně i Orlické přehradě. Povolené odběry vody zatím zůstávají bez omezení. Orlická přehrada začala kvůli poklesu hladiny snižovat odtok na začátku září. Povodí Vltavy poprvé využívá zásobu vody ze Slap, aby udrželo potřebný průtok Vltavy v Praze. Největší úbytek vody je vidět pod Kamíckou přehradou, kde teď Vltava připomíná spíš širší potok. Pokles hladiny místy odhalil bývalé jezy nebo stezky, po kterých před vznikem přehrady chodili koně tahající lodě. Ochránci přírody a dobrovolníci pokračují v záchraně vzácných škeblí na obnažených březích přehrady. Stav sucha před dvěma dny vyhlásil Jihočeský kraj. Tamní Husinecká nádrž na Prachaticku jako první česká přehrada téměř vyschla. Na západočeské dálnici D5 se pohybují dělníci. Ředitelství silnic a dálnic opravuje úsek mezi 88. a 94. kilometrem od Líní u Plzně do Nýřan. Už od poloviny září je tam zavřená levá polovina 7-kilometrové části ve směru do západočeské metropole. U Nýřan kvůli rekonstrukci vyrostla mobilní betonárna. Mluvčí zhotovitele Ondřej Šuch vysvětluje, že jde o výrazné ulehčení.
2: Betonárna vyrobí 130 kubíků čerstvého betonu za hodinu, přijíždí kontinuálně materiál, odjíždí vyrobený beton a my touto logistikou, tím, že máme betonárnu přímo na stavbě, nezatěžujeme okolí, ale jenom ten úsek, který potřebujeme.
1: První polovina oprav na dálnici D5 potrvá do konce listopadu. Druhá etapa prací začne příští rok na jaře. Na výstaviště ve středočeské Lysé nad Labem přijede podzimní zemědělec. Tak se jmenuje tradiční podzimní veletrh zemědělství, zahrádkářství a potravinářství. Výstava cílí jak na odborníky z oboru, tak i běžné návštěvníky, kteří se chtějí seznámit s novinkami. Součástí je i bohatý zahradnický trh. A hokejisté Pardubic otočili zápas v Lize mistrů. Na ledě Bordeaux zvítězili 5-2 a mají jistý postup do play-off. A dnes si užijeme poslední teplo před nástupem studené fronty. Bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů, na horách kolem 15. Od zpráv se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 3 minuty po 8 hodině tady na Goldu je s vámi Adam Kuřica. Přeji hezké a ničím nerušené čtvrteční ráno, 8. říjen. A teď už Královna, skupina Queen, písnička I Want It All. I want

0: 8. říjen, zdravím vás z našeho rádia, blíží se 8:30, kolegyně Martina Kroa už kompletuje zprávy, uslyšíme za pár minut, na řadě je ranní téma a taky super schopnosti našich babiček. Některé věci umí naše babičky, tak samozřejmě, že nám to skoro připadá jako magie, z jednoho kuřete udělají oběd pro celou rodinu, poznají, že budeme nemocní ještě než zakašleme, vědí, co dát na skvrny, co na bolest v krku a jak zašít cokoliv tak, že to vydrží dalších 10 let. A mě zajímá, jakou superschopnost má nebo měla vaše babička.
1: Pro mě babička byla bohyně, milovala jsem jí, ale jednu věc mi totálně zničila a to je, mám fobii z veřejných záchodů a z kadiboudy, takže tam mě nikdy neuvidíte.
2: No, já jsem měl babičku, kterou jsem měl, nebo která byla z bohatší rodiny, to byly kulací z tátovy strany a můžu vám říct, že ať uvařila, co uvařila, prostě všechno bylo vynikající. Nepamatuju si, že bych něco nesněl.
0: Co vaše babička uměla vařit něco, co nikdo jiný ne? Měla nejlepší buchty, koláče nebo polévku široko daleko, uměla všechno opravit, zašít, zavařit nebo vypěstovat, měla nějaký trik do domácnosti, který používáte dodnes, zkrátka, co vaše babička uměla tak dobře, že to dnes skoro vypadá jako superschopnost. 604-111-211, to je číslo k nám. Teď už muzika let 60. až 80. Přeji pohodový poslech.

0: Zdravím vás z rádia Gold Impulse, zlaté hity, sladký život, čtvrtek 8. říjen, doufám, že máte fajn ráno, po půl deváté Los Bravos, písnička Black is Black, teď už ale novinky ze světa zpravodajství, má je pro nás kolegyně Martina Kroa. Martino, hezké ráno i tobě.
1: Rádio Gold Impulse, přehled zpráv.
2: Dobré ráno. Pod železničním mostem v pražské Vídeňské ulici vyprošťují uvízlý kamion převážející vrtnou soupravu. Lidé si dnes připomenou oběti sokolů v boji za svobodu a demokracii. Švédská akademie věd dnes udělí Nobelovu cenu za literaturu. V americkém Texasu vykonali první popravu po selhání smrtící injekce v Tennessee. A prezident Mezinárodní federace fotbalových asociací Infantino navštívil Česko. A dnes bude poslední teplý den před nástupem studené fronty. Někde se objeví srážky. To je od krátkých zpráv všechno. Pěkný den vám přeje Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impulse. Zlaté hity, sladký život.

0: Zdravím vás z našeho rádia, čtvrtek, 8. říjen, blíží se 9. hodina do dopoledne muzika let 60. až 80. v celou potom nejnovější zprávy. V ranním tématu vzdáváme hold našim babičkám a zaměřujeme se na jejich superschopnosti. Některé věci umí naše babičky tak samozřejmě, že nám to dnes skoro připadá jako magie. A mě zajímá, má vaše babička nějaký trik do domácnosti, který používáte dodnes, umí uvařit něco, co nikdo jiný ne, měla nejlepší buchty, koláče nebo polévku široko daleko, uměla všechno opravit, zašít, zavařit nebo vypěstovat, zkrátka, jakou superschopnost měla nebo má vaše babička?
1: Moje babička byla babička s velkým B, nechala nám svoji kuchařku, psala si přesně porce pro dvě jídla, pro sebe a pro dědu a byly to jídla úplně skvělý a vlastně dokázala udělat i z prdu kuličku, jak se říká.
2: A nebo taky dělala takové chlebáky, úplně stejné ingredience, akorát, že místo brambor tvrdý chleba rozmočila a z toho udělala ten chlebák.
0: Děkujeme opět za vaše komentáře. Blíží se 9. hodina do zpráv muzika let 60. až 80.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 9 hodin. Zprávy.
2: Dobré ráno. Uvízlý kamion v Praze komplikuje dopravu. Nákladák je už od včerejšího večera zaseklý pod železničním mostem ve Vídeňské ulici v Pražské Krči nedaleko jižní spojky. Předchozí pokusy o vyproštění zaklíněného kamionu s nákladem na podvalníku se nepovedly, proto pražští hasiči do práce povolali vyprošťovací tank. Ten se pokusí vytáhnout vůz, který převážel vrtný stroj. Zařízení se při nehodě poškodilo, ale nikdo se nezranil. Hasiči už včera v noci zajistili uniklé provozní kapaliny. Podle naší dopravní centrály je v místě záseku pod mostem ve frekventované Vídeňské ulici v Pražské Krči blokovaný levý pruh ve směru z centra a tvoří se tam kolona. Utpává se kvůli tomu v Praze i jižní spojka směrem k Barandovskému mostu před sjezdem na Krč. Žloutenka v Česku opět nabírá na síle. Epidemie nemoci typu A se šíří třetím rokem. Měla postupně vyhasínat, ale opak je pravdou. V většině krajů onemocnilo v září víc lidí než v srpnu. Počet skoro 120 případů je nejvyšší za poslední 3 měsíce. Od začátku roku se už léčilo 1600 pacientů a 7 zemřelo. Současná epidemie je největší za poslední 4 desetiletí. V prvním roce postihla hlavně Ostravu. Loni na tom byla nejhůř Praha a Středočeský kraj. Letos ve smutném žebříčku kraluje Brno. Mezi klíčová preventivní opatření patří dodržování základních hygienických návyků, konzumace bezpečné vody a nezávadných potravin. Nejlepší ochranou je potom očkování. Politická funkce na radnici může být i strašákem. Projevuje se to v malém zájmu o kandidaturu v komunálních volbách. V některých obcích tak mají problém sestavit kandidátku. Do zastupitelstva ani na pozici starosty se lidé moc nehrnou.
3: Politolog Jan Kubáček si to vysvětluje kombinací velké zodpovědnosti a nízkého finančního ohodnocení.
4: To je práce krajně nevděčná. Opravdu tomu musíte věnovat velkou část svého i privátního života. Jste jednou nohou v kriminále, protože rozhodujete.
3: Na své slavné jméno v komunálních volbách před lety doplatil i náš kolega a bývalý televizní hlasatel Alexandr Hemala. Na kandidátce byl, funkci ale nechtěl.
5: Jednou jsem byl osloven. V podstatě jsem chtěl tu kandidátku podpořit, ale říkal jsem, že chci být na nějakém nevolitelném místě. Ale je to zajímavý, byl jsem vykroužkován a asi tak 2 vteřiny jsem byl starostou našeho malého městečka.
3: Pro jistotu Sašu Hemalu poopravím a připomenu, že v komunálních volbách se nekroužkuje, ale křížkuje. Tomáš Kabát.
2: V Texasu vykonali první popravu na americkém území po selhání exekuce v Tennessee. 46-letého muže usmrtila dávka pentobarbitalu, která neměla smrtelný účinek v případě Christy Pikeové. Ta přežila minulý týden 2 smrtící injekce a nyní se nachází v nemocnici. Ve Spojených státech se jedná o 30. popraveného za letošní rok. A dnes si užijeme poslední teplý den. Bude oblačno až zataženo, nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. To je od zpráv všechno, loučí se s nimi Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
6: 3 minuty po 9. další zpravodajský servis uslyšíme za hodinu. Do té doby hudba let 60. až 80. Adam Kuřica přeje hezké čtvrteční dopoledne 8. říjen. A teď už Pia Zadora, German Jackson, písnička When the Rain Begins to Fall.

0: Přeji hezké čtvrteční dopoledne z rádia Gold Impuls, 8. říjen do 10. Do zpráv celou je nachystaná další muzika let 60. až 80. Čeká nás skupina Toto, také Petr Spálený a jeho Josefína, což nejdřív ale Sailor, nahrávka Girls, Girls, Girls. Čtvrteční večer tady na Goldu nabídne originály českých hitů, ty se rozezní po 18. v rámci naší cover show. Teď už Sailor.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 10 hodin. Zprávy.
1: Hezké dopoledne. Studený podzim už je tady. Zítra bude přes den o 10 stupňů chladněji a k teplotnímu sešupu se přidá i déšť. Dnes si užijeme poslední teplý den před příchodem studené fronty. Už dnes odpoledne bude pršet, někde i zabouří a přijde čerstvý vítr. Naplno studená fronta udeří až zítra. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 10 a 15 stupni. Podobně bude i o víkendu, ale přidá se občasný déšť. Nejnižší noční teploty se budou v příštích dnech držet mezi 10 až 5 stupni. Chladné a místy upršené počasí vydrží i do začátku příštího týdne. Mírně se má oteplit až příští týden ve středu, ale v noci už čekáme četné přízemní mrazíky. Na čas se tak může vrátit charakter babího léta, kterému se kolem poloviny října říká tereziánské. Vysokým teplotám nad 20 stupňů ale už asi nejspíš odzvonilo. Komunální volby začínají už zítra. Hned 11 kandidátek mají v Zástřizlech na Kroměřížsku. Přitom jde o vesnici, která má pouhých 145 obyvatel.
2: Tohle je docela unikát. Mini obec na úpatí Chříbu nabízí opravdu 11 kandidátek, ovšem na každé z nich jeden jediný uchazeč o post starosty nebo účast pro příští 4 roky v sedmičlenném zastupitelstvu. O posty ve vedení obcí je ve Zlínském kraji zájem, nežene, tak třeba další vesnice na Kroměřížsku Bezměrov, 500 obyvatel a hned 6 plnohodnotných kandidátek. Jan Čada, Zlínský kraj.
1: Tenisový turnaj v Pekingu nabízí zajímavé české derby. Letošní wimbledonská finalistka Karolína Muchová teď hraje s vycházející hvězdou Nikolou Bartuňkovou. A dnes si naposledy užijeme teploty nad 20 stupňů. Odpoledne ale už přijde déšť. Se zprávami se loučí Martina Kroa.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: 10:03, Adam Kuřica je stále s vámi, přeji vám hezké čtvrteční dopoledne, 8. říjen a i nadále nás čekají další hity 60. až 80. Teď už v našem éteru Krotitelé duchu, Ray Parker Junior, písnička Ghostbusters.

0: Ty sladký život, přeji hezké čtvrteční dopoledne, 8. říjen, blíží se nám 11. hodina. Já mám pro vás takovou menší hádanku, mě by zajímalo, jestli dokážete říci, co má společného žlutá barva, kobliha s růžovou polevou a miliardy dolarů. Tak nechám vás chvíli přemýšlet, co by to tak mohlo být. No, nebudu vás dlouze napínat, jsou to prosím vás Simpsonovi. Tahle seriálová partička ze Springfieldu už podle odhadů vydělala něco mezi 14 a 22 miliardami dolarů. Za více než 3 dekády se z kreslených postaviček stal jeden z největších fenoménů televizní historie. No a pokud se teď jako cítíte trochu blbě, jo, že kreslené postavičky třeba dokáží vydělat víc peněz než vy, tak tenhle ten pocit vůbec mít nemusíte. Jo. Vezměte si takového Homera, ústřední postavu seriálu, ze které se stala doslova mašina na peníze, ten i po 30 letech tvrdé dřiny v jaderné elektrárně stále přemýšlí nad tím, jestli si dá u očka 2 nebo 3 piva. My pokračujeme tady na Goldu v muzice 60. až 80. Conway Twitty a Joni Lee.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 11 hodin. Zprávy.
2: Hezké dopoledne. Extrémní sucho prohlubuje vodní krizi. Husinecká nádrž na Prachatickou se dnes dostala na nejnižší provozní hladinu a začala vypouštět jen stejné množství vody, jaké do ní přiteče. Zásobní prostor totiž u první přehrady v Česku vyschl. Důvodem je extrémní nedostatek deště a to, že přehrada dosud vypouštěla víc vody, než činil přítok, aby zlepšovala průtok v řece Blanice. Pořídit si vlastní bydlení je v Česku nejtěžší z celé Evropské unie. Podle indexu prosperity a finančního zdraví je na něj potřeba víc než 13 hrubých ročních platů. Podobně jsou na tom státy jako Srbsko nebo Kosovo. Celkové podmínky se ale v tuzemsku ve srovnání s unií paradoxně zlepšují. I přesto necelá polovina lidí vydá na domácnost přes 30% čistých příjmů a jeden z 10 dokonce přes polovinu. Složitá situace se obzvlášť dotýká mladých. Situace u nich mnohdy vede k odkládání zásadních životních rozhodnutí, jako je například založení rodiny. K takovému kroku už kvůli bydlení podle průzkumu sáhlo alespoň jednou 60% dospělých Čechů do 30 let. Nejdostupnější vlastní bydlení mají z Evropské unie Irové, následují Belgie a Finsko. V Libereckém kraji si cestující v hromadné dopravě připlatí. Jízdné se v regionu s novým rokem zvýší v průměru o 2%. Týká se to všech jednotlivých jízdenek. Podle náměstka libereckého hejtmana Daniela Davida výraznější zdražení pak čeká od ledna roční kupon. Ten umožňuje cestování v celé síti integrované dopravy v kraji.
3: Tam poprvé od roku 2012, od jejich zavedení, budeme zvyšovat cenu z 10 000 na 12 000 a budeme srovnávat platby kartou a hotovostí. Jediná sleva, která bude, tak bude na produkt Idol, což je Opus Card, elektronická peněženka, anebo na Idolku, tam bude platit standardní sleva.
2: Podle hejtmanství ani zvýšené jízdné rostoucí náklady nepokryje. Důvodem je zdražování pohonných hmot i růst mest. Cristiano Ronaldo vysekl Messimu poklonu. Mimo jiné zmínil, že argentinský útočník napsal příběh, na který se bude navždy vzpomínat. Obdivná slova napsal portugalský kanonýr pod Messiho rozlučkový příspěvek na sociálních sítích. Ronaldo přitom jako jediný za národní tým odehrál víc zápasů a dal víc gólů. Lionel Messi včera naposledy nastoupil za reprezentaci v přípravném zápase proti Beninu a rozloučil se stylově, dal gól s konečným pořadovým číslem 126 a na zbývající dva přihrál. A dnes si užijeme poslední teplý den, odpoledne pak po celé republice začne pršet. Nejvyšší teploty 19 až 24 stupňů. S dnešními zprávami se loučí Martina Kroa.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Takové byly zprávy v 11, máme 3 minuty po celé, další novinky z domova, ze světa i ze sportu nabídneme opět za hodinu. Adam Kuřica přeje hezké čtvrteční dopoledne a teď už další muzika, ale 60. až 80. písnička Leave a Light On.

0: Máte rádio Gold Impuls, zlaté hity, sladký život, čtvrtek 8. říjen do 12. do zpráv celou Starship, také duet To se nikdo nedoví v podání Heleny Vondráčkové a Valdemara Matušky, zešli nejdřív Mary Hopkin, skladba Those Were the Days. Adam Kořica se s vámi tímto loučí, za sebe přeji hezký čtvrtek, nadále si ho užijte v rytmu muziky let 60. až 80. Další hity z této doby nabídne po zprávách v celou za pár minut kolega Zdeněk Sekanina. Já si to s vámi střihnu zase zítra po 6. hodině raní. Mějte se krásně, naslyšenou.
1: Rádio Gold Impuls.

0: Rádio Gold Impuls. 12 hodin. Zprávy.
1: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Chystáte se k víkendovým volbám s mobilem v ruce? Raději si proto aplikaci e-doklady zkontrolujte a aktualizujte ještě doma. Digitální a informační agentura varuje před loňskými zádrhely ze sněmoven a připomíná, že data v aplikaci je potřeba načíst předem s připojením k internetu. Digitální občanka má pak platnost 48 hodin a funguje i bez signálu. Nezapomeňte si ověřit i přihlašovací PIN nebo biometrii, protože po třech špatných pokusech se systém zablokuje a na místě u volební urny byste se už k dokladu nedostali. Politická funkce na radnici může být i strašákem, projevuje se to v malém zájmu o kandidaturu v komunálních volbách. V některých obcích tak mají problém sestavit kandidátku. Do zastupitelstva ani na pozici starosty se tak mnohdy lidé moc nehrnou.
2: Politolog Jan Kubáček si to vysvětluje kombinací velké zodpovědnosti a nízkého finančního ohodnocení.
3: To je práce krajně nevděčná, opravdu tomu musíte věnovat velkou část svého i privátního života. Jste jednou nohou v kriminále, protože rozhodujete.
2: Na své slavné jméno v komunálních volbách před lety doplatil i náš kolega a bývalý televizní hlasatel Alexandr Hemala. Na kandidátce byl, funkci ale nechtěl.
4: Jednou jsem byl osloven. V podstatě jsem chtěl tu kandidátku podpořit, ale říkal jsem, že chci být na nějakém nevolitelném místě, ale je to zajímavý, byl jsem vykroužkován a asi tak dvě vteřiny jsem byl starostou našeho malého městečka.
2: Pro jistotu Sašu Hemalu poopravím a připomenu, že v komunálních volbách se nekroužkuje, ale křížkuje. Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Na základní škole u polského Vyškova zaútočil 15-letý bývalý žák ostrým předmětem a podle policie zranil 3 lidi, školnici, učitelku a ředitele, který ho pomáhal spacifikovat. Policisté mladíka na místě zadrželi a případ míří k soudu pro mladistvé. Motiv zatím není jasný. V oblasti severovýchodně od Varšavy jde o druhý krvavý incident ve dvou dnech. Teprve včera totiž v nedaleké Ostrolence 19-letý učeň zranil 9 lidí i sebe. Na výstaviště ve Středočeské Lysé nad Labem přijede podzimní zemědělec 2026. Tak se jmenuje tradiční podzimní veletrh zemědělství, zahrádkářství a potravinářství. Výstava je určená jak odborníkům z oboru, tak i běžným návštěvníkům, kteří se chtějí seznámit s novinkami v oboru. Součástí je i bohatý zahradnický trh. Veletrh podzimní zemědělec 2026 začíná na výstavišti v Lysé nad Labem dnes a potrvá až do neděle. Zpočátku bude zítra jasno až polojasno, během dne od severozápadu bude přibývat oblačnosti, na jihovýchodě pak až později večer, může se také ojediněle vyskytnout déšť, naměříme 11 až 15 stupňů Celsia, na jižní Moravě do 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: Krásné čtvrteční popolední s datem 8. října vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. Ano, vybírám pro vás muziku a právě teď jsem sáhl po velké klasice a zlatém hitu Xanadu Olivia Newton-John. Jen pro vás.

0: Milí goldňáci, jestli máte ve svém okolí věrku, nezapomeňte zakoupit někde květinu nebo se mile usmát, ale rozhodně poblahořát, protože věrky dnes slaví svátek. Můžete klidně vašim věrkám přidat informaci o to, že jde o tradiční a velmi oblíbené slovanské jméno, které ve významu znamená jasný, víra anebo věrná. Tak, tolik věrky, věrné věrky, no a teď už zpátky k muzice. We Don't Talk Anymore, Cliff Richard, potom Inxis, no a za českou muziku bude zářit Hvězda na vrbě, zpívat bude Pavel Šváb a Bohumír Starka. Užívejte den s Goldem.
1: Radio Gold.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 13 hodin. Zprávy.
2: Hezký den u zpráv přeje Honza Varga. Přes Česko dnes přechází výrazná studená fronta a meteorologové varují před silným větrem, který na horách v nárazech dosáhne až 90. Pořádně foukat začne hlavně k večeru a v noci. Oficiální výstraha platí pro Krušné hory od 4 odpoledne a pro Českomoravskou vrchovinu od 8 večer, kde může vítr lámat větve v rychlostech kolem 70 km v hodině. Počasí už komplikuje dopravu, na sněžce kvůli němu od rána stojí horní úsek kabinové lanovky. V noci se sice situace přechodně uklidní, zítra ale začne znovu silněji foukat na západě a severu Čech. Ceny pohonných hmot v Česku po zavedení vládních stropů konečně klesly. Nafta zlevnila o 2 koruny a benzín o 60 haléřů. Za litr nafty teď řidiči v průměru platí 47 korun a 44 haléřů. Nejprodávanější Natural 95 stojí 45,26. Pokles přinesla obnovená regulace marží a snížení spotřební daně u nafty, kterou stát nasadil kvůli zdražování ropy vyvolanému konfliktem na Blízkém východě. I přes aktuální zlevnění ale motoristé platí v meziročním srovnání výrazně víc. Benzín je proti loňsku dražší o téměř 11 a diesel dokonce o více než 14 korun za litr. Nejlevněji se teď tankuje na Karlovarsku, naopak nejhlouběji do kapsy musí sáhnout řidiči na Vysočině. Silničáři opravují dálnici D5 na Plzeňsku. Polovina úseku od Líní do Nýřan by měla být hotová do konce listopadu. Jak dodává naše západočeská zpravodajka Klára Fajstová, rekonstrukce za 670 milionů bude pokračovat na jaře. Kláro, dobré odpoledne.
3: Hezký den, levá polovina 7-kilometrového úseku ve směru na Plzeň je zavřena. Provoz je sveden na pravou půlku. Dálnice z Plzně do Rozvadova byla dokončena v roce 1997. Teď postupně prochází rekonstrukcí. Některé části jsou na hranici životnosti, plné výtluků a děr. V současnosti dostávají nový cementobetonový povrch. V úterý to bylo 20 let od dokončení posledního úseku celé D5. Byl jím obchvat Plzně s tunelem pod vrchem Valík. Klára Fajstová, Rádio Impuls, Plzeňsko.
2: Při ruském leteckém útoku na dva linkové autobusy v Kramatorsku na východě Ukrajiny zemřelo nejméně 30 lidí, dalších 18 je zraněných. Místní úřady úder vyšetřují jako válečný zločin a další dva mrtvé civilisty hlásí po nočních náletech dronů také Kyjev, kde střela zasáhla obytný výškový dům. Ruské útoky navíc vyřadily proud v několika regionech, včetně Charkova a Sum. Rány ale hlásí i druhá strana. Po zřejmě ukrajinských dronových útocích hoří obří ropná rafinerie v ruském Salavatu a vážné výpadky postihly klíčové datové centrum internetového gigantu Yandex v Ryazaňské oblasti. Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě bude mraků více až později večer. Místy může na severozápadě také sprchnout. Naměříme 11 až 15 stupňů, na Moravě až 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: Hned po zprávách ve 13 hodin, tedy 3 minuty po celé, vám krásný den z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. Dáme si japonského chlapce, potom se přesuneme do Itálie, La Bambola, no a pak Needles and Pins, Smokey, Sam Brown, připraven také prostě skvělá muzika tady na Goldu.

0: Blahopřáli všem věrkám, no tak teď budeme blahopřát jednomu velkému herci, jednomu hollywoodskému, kdysi i asi krasavci, ženy možná zavzpomínají na Krokodýla Dundeeho. Dnes slaví australský herec Paul Hogan, který má 87 roků. Svět ho miluje jako právě toho rázovitového lovce krokodýlu Mika Dundeeho s velkým kloboukem a ještě větším nožem. Tak tedy rok 1939 a narozeniny tohodle slavného herce. Já nevím, proč ten film jsem nikdy rád neměl a ten pán, ten herec mi nebyl úplně vždycky sympatický, ale to ještě neznamená, že nemůžeme přát k narozeninám. My se do světa filmu podíváme i teď a to díky nekonečnému příběhu. Ano, přilétá Falco, Never Ending Story, zpívá Limal tady na Goldu.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 14 hodin. Zprávy.
1: Startují zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Kriminalisté dopadli a obvinili z vraždy matku mrtvého novorozence, kterého lidé našli v polovině září v kontejneru na tříděný odpad v Rovensku pod Troskami. Žena už skončila ve vazbě a v případě odsouzení jí hrozí až 20letý nebo výjimečný trest. K jejímu vypátrání policistům pomohly i plošné testy DNA v okolí. V Libereckém kraji jde o první podobný vyřešený případ od roku 2017, kdy se matku novorozence odloženého do popelnice v Liberci vypátrat nepodařilo. Celá třetina majitelů rodinných domů v Česku kašle na povinnou každoroční kontrolu komína. Ukázal to nový průzkum KB pojišťovny, podle kterého lidé o této povinnosti často vůbec nevědí. Chtějí ušetřit nebo si myslí, že si vystačí s vlastním vymetáním. Zahrávají si přitom s ohněm. Jen loni hasiči zaznamenali téměř 1300 požárů způsobených špatným stavem komínů se škodami přes 100 milionů korun. Komíníci při kontrolách běžně narážejí na praskliny, usazený dehet i riziko otravy oxidem uhelnatým. Profesionální revize přitom vyjde zhruba na 800 až pár tisíc korun a zabere okolo hodiny času. Nobelovu cenu za literaturu získala 76-letá kanadská básnířka a překladatelka Anne Carsonová. Švédská akademie ocenila její odvážnou tvorbu, v níž originálně propojuje antické mýty se současným světem. Carsonová, která do angličtiny převedla například tragédie Sofokla i Aeschyla, porazila v odhadech sázkařů známější jména jako Haruki Murakami nebo Thomas Pynchon. Podle celosvětové prestiže si autorka odnese i finanční odměnu v přepočtu téměř 26 milionů korun. Týden vyhlašování Nobelových cen pokračuje zítra tou vůbec nejsledovanější cenou za mír. Zítra čekáme jasno nebo polojasno, během dne od severozápadu bude přibývat oblačnosti, na jihovýchodě pak až později večer a objeví se také místy déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě bude o něco tepleji, naměříme tam až 17 stupňů Celsia. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
2: Při čtvrtku 8. října vám krásné odpoledne z Goldu přeje Zdeněk Sekanina, což je ta persona, která je tak dost zodpovědná za výběr muziky. Teď vám totiž pouštím svoji oblíbenou písničku, která nám v autě hrávala, když jsme jezdívali na Slovensko. Nevím proč.

0: že mezi posluchači Goldu je nejeden pamětník roku 1982, včetně mě, i když mě v té době bylo 5 let, a jestli mě něco nezajímalo, tak politika, anebo události, které se k politice vážou. Proč o tom hovořím? Protože v Polsku právě k dnešnímu dni, tedy 8. říjnu, ovšem roku 82, byl oficiálně zakázán nezávislý odborový svaz Solidarita. Pamatuji si tehdy jedno velké jméno, Lech Walesa, právě ten Solidaritu vedl. No a hnutí se tehdy nepodařilo potlačit, no a později vlastně přispělo k pádu komunismu v celém bloku. Takže vlastně konec jedné velké éry odborů, ale zároveň start něčeho mnohem lepšího a zajímavějšího. My se z Polska vydáme do Itálie s písničkou, kterou jsem pro vás vybral, ke Sara Jose Feliciano, potom tady bude Tanita Tekaram, Twist in my Sombrity, no a Vladimír Mišík ostříhá dohola malého chlapečka tady u nás na Goldu. Za malou chvilku.
1: Radio Gold Impulse.

0: Desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem. Jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj. Olympik. Lucie Vondráčková. MIG 21. Činasky. A speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy. 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Rádio Gold Impuls. 15 hodin. Zprávy.
2: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Státem nařízené stropy pro ceny benzínu a nafty od zítřka mírně stoupnou. Pumpaři budou moci prodávat litr nafty maximálně za 47 korun a 29 haléřů, tedy o 6 haléřů dráž než dnes, a benzín Natural 95 podraží nejvýš o 24 haléřů na limitních 46,31 za litr. O nových maximech rozhodlo ministerstvo financí, které stropy upravuje každý den a hodlá je držet až do konce měsíce. Pro premiová paliva toto omezení neplatí a na čerpací stanice v terénu dohlíží finanční správa. Prezident Petr Pavel tráví dovolenou v Maroku a kvůli cestě vynechá i nadcházející víkendové volby do Senátu a obecních zastupitelstev. Podle zjištění serveru iDnes.cz odletěl do severoafrické země soukromým tryskáčem, který patří rodině miliardáře Pavla Hubáčka ze skupiny Creditas. Letoun typu Gulfstream zamířil do Maroka minulý pátek. Hrát ani prezident cestu nekomentují s odkazem na soukromí. Zástupci majitele stroje pak uvedli, že letadlo bylo v daném termínu řádně komerčně pronajaté soukromé osobě. Legendární ostravský pivovar Ostravar příští rok definitivně skončí a jeho výroba se přestěhuje do Prahy na Smíchov. Mateřská společnost pivovary Staropramen krok vysvětluje klesající spotřebou piva a rostoucími náklady na energie i obaly. Provoz v moravskoslezské metropoli, kde se pivo vaří už od roku 1897, se bude utlumovat postupně a o práci přijde zhruba 120 zaměstnanců. Tradiční značky Ostravaru z pultu ani píp nezmizí, pivaři v regionu ale budou muset překousnout fakt, že jejich lokální pivo nově poteče z pražských tanků. Veterinární pohotovost bude na Karlovarsku dál fungovat i o víkendech a také o svátcích. Zapojilo se totiž 11 ordinací, které se budou střídat. Podle našeho zpravodaje Dušana Valenty veterináři během jediné služby ošetří klidně i 20 případů. Hezký den.
3: Zdravím z Karlovarska. Zkušenosti s víkendovými a svátečními službami jsou zcela jiné, než tvrdilo minulé vedení kraje. To se s veterináři nedokázalo domluvit a nakonec vše prezentovalo tak, že o víkendové služby nemají zájem. Stávající šéfové Karlovarského kraje se ale s ordinacemi dohodli a o tom, jak funguje veterinární pohotovost, neustále jednají. Zkušenosti jsou přitom víc než dobré a služby o víkendech a svátcích vždy odpoledne tak budou pokračovat. Dušan Valenta, Rádio Impuls.
2: Čekáme zítra jasno až polojasno, během dne ale bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě jí bude více až večer. Od severozápadu pak můžeme také očekávat místy déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
4: 3 minuty po 3 hodině odpolední, takový je aktuální čas. Zprávy jsou za námi. Celá hodina skvělé muziky naštěstí před námi, tak si to pojďme užít. Třeba teď s písničkou Fancy Flames Love. Potom opět zavítáme do Itálie, no a pak už to bude vzpomínka na Abu, legendární Fernando.

0: kteří nemají rádi nižší teploty, tak se omlouvám za pranostiku, kterou jsem pro dnešní den pro vás, milí goldáci, našel. Hovoří o dnešní menu, tedy o věrkách. A píše se: o svaté věře chlad do domu nahlíží dveřmi. No, nahlíží všemi možnými otvory, ale je na vás, jestli si ho k sobě pustíte. Třeba zrovna zakoušíte odtužení, takže třeba vám nějaký ten chlad rozhodně nevadí. No, tahle stará moudrost nabádá k tomu, abychom už večer doma pořádně zatopili. Tak víte, co my vám zatopíme už teď, ovšem hudebně. Na Goldu to totiž není problém. Připraven Bobby Darin, Things, potom Tina Turner, Typical Male, no a Marta Kubišová, Hey Jude. Tady na Goldu zlaté skvělé hity.
1: Radio Gold Impulse.

0: Rádio Gold Impuls. 16 hodin. Zprávy.
1: Hezké odpoledne u zpráv přeje Honza Varga. Desítky radarů napříč Českem možná měří rychlost nelegálně a řidiči dostali do ruky silnou zbraň, jak se vyhnout pokutě. Krajský soud v Brně totiž rozhodl, že pokud si malá obec bez vlastní policie půjčuje strážníky z vedlejšího města, musí tuto meziobecní smlouvu schválit celé zastupitelstvo, a ne pouze úzký kruh radních. Přesně to se stalo v Jihomoravských Lažanech, kde měřili blanenští strážníci na základě neplatné smlouvy a řidič tam s odvoláním uspěl. Pokud vám tedy dorazila výzva k zaplacení z podobné obce a včas jste se odvolali, úřadům může chybět legální důkaz k potrestání. Kdo už ale pokutu v minulosti bez řečí zaplatil, peníze zpět nejspíš nedostane. Spor teď míří k nejvyššímu správnímu soudu. Starostové narychlo svolávají zastupitelstva a dopravci už zvažují hromadné vymáhání peněz. Píší o tom Seznam Zprávy. Správa železnic do konce roku rozmístí podél kolejí další žluté cedule s kontakty na krizovou pomoc pro lidi v těžké životní situaci. Cílem je zabránit sebevraždám, které každoročně tvoří přes 3/4 všech úmrtí na tuzemských tratích. Jen za prvních 9 měsíců letošního roku tam přišlo o život 130 lidí. Výrazné tabule odkazují na bezplatnou non-stop linku první psychické pomoci a mají člověka v kritické chvíli zastavit a přimět vyhledat pomoc. Železničáři zároveň rozšiřují osvětovou kampaň zaměřenou hlavně na mladé lidi, ve které nově spolupracují s tvůrci aplikace Nepanikař i Národním ústavem duševního zdraví. Potravinářská inspekce varuje před nebezpečným kuřecím masem ze sítě Lidl. Laboratorní testy v něm potvrdily salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska, které inspektoři zachytili v prodejně na ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už v srpnu a z pultů zmizelo, lidé ho ale mohou mít stále doma v mrazáku. Inspektoři důrazně varují před jeho konzumací. Mráz totiž zákeřnou bakterii nezničí. S řetězcem teď úřady zahájí řízení o pokutě a varování poslali i do celoevropského systému pro došetření v zemích původu. 6 uskupení se letos uchází o vedení Slušovic na další 4 roky. Náš zpravodaj Jan Čada si den před komunálními volbami všímá v tomto ohledu tamní základní školy.
2: Což není náhoda, hezký den přeji, totiž právě tady v základní škole, kde usiluje dennodenně o jedničky téměř 500 žáků, vytvořili originální kandidátku, tak říkajíc, z vlastních řad. V čele pan ředitel dvojka, jeho zástupce trojka, školník. Mezi 15 nezávislých kandidátů nemohou ani náhodou chybět paní učitelky. O přízeň slušovického voličstva se uchází rovněž asistentka pedagoga a zapomenout nemohu na uklízečku ani kuchařku. Jan Čada, Rádio Impuls, Slušovice.
1: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, během dne od severozápadu přibude oblačnosti, na jihovýchodě se to projeví až později večer, očekávejme také místy déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě kolem 17. Tolik zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
3: Krásné odpoledne, v 16 hodin a 3 minuty vám z Goldu přeje Zdeněk Sekanina. Jestli pracujete od 9 do 5, tedy 9 to 5, tak vás možná potěší právě písnička stejného znění. Zpívat teď bude do...

0: Jestli patříte, milí golťáci, k hokejovým fanouškům, tak vás potěší narozeniny jednoho hokejového šampiona. Dnes slaví 54 let, narodil se tedy v roce 1972, český hokejový útočník Martin Procházka, člen zlaté generace a olympijský vítěz z nezapomenutelného Nagana, tedy z roku 1998. No tak přejeme všechno nejlepší, co nějakou muziku. Vypravit se můžeme hudebně do Kansas City, což teď určitě učiníme. Potom Mike and the Mechanics, The Living Years, no a Jiří Schillinger si dá něco málo pohádky, bude to Šípková růženka. Pak připraveni i Bee Gees nebo Freddie Mercury. Je toho stále tady na Goldu hodně, tak jdeme poslouchat, jdeme si užívat.
1: Radio Gold Impact.

desátý český mejdan s Impulzem. S Impulzem, jubilejní a větší než kdy dřív. Miraj, Olympik, Lucie Vondráčková.

0: MIG 21, Činasky a speciální host Richard Krajčo. Počkat, někdo ale chybí. Vy! 17. října O2 Arena. Jubilejní 10. český mejdan s Impulzem. Lístky na vás čekají na impuls.cz. Ale nebudou čekat dlouho.
1: Radio Gold Impuls. 17 hodin. Zprávy.
2: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Hezký poslech. Přes Česko dnes přechází výrazná studená fronta a meteorologové varují před silným větrem, který na horách v nárazech dosáhne až 90. Pořádně foukat začne hlavně k večeru a v noci. Oficiální výstraha platí pro Krušné hory od 4 odpoledne a pro Českomoravskou vrchovinu od 8 večer, kde může vítr lámat větve v rychlostech kolem 70 km v hodině. Počasí komplikovalo dopravu, na Sněžce kvůli němu od rána stál horní úsek kabinové lanovky. V noci se sice situace přechodně uklidní, zítra ale začne znovu silněji foukat na západě a severu Čech. V Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku se před komunálními volbami rozhořel spor kvůli podezření z kupčení s hlasy. Opoziční zastupitel David Skřička tvrdí, že se ve 200hlavém městečku účelově přihlásili k trvalému pobytu přes 20 lidí, kteří tam ve skutečnosti nežijí a mohou tak zvrátit výsledky hlasování. Vedení radnice i starostka Jana Nýdrová nařčení rezolutně odmítají. Seznam se 161 voliči je podle nich stabilní a k žádným manipulacím nedochází. Podezřelé stěhování voličů na poslední chvíli přitom před nadcházejícími volbami neřeší jen Loučná. Podobné případy s desítkami nově hlášených lidí prověřují také v nedalekém Chožově a Horské Moldavě. Kampaň před komunálními volbami si někteří umí i užít. Radio Impuls v rámci předvolebního vysílání narazilo na kandidáty, kteří se snažili potenciální voliče oslovit na nádražích ve Středočeském kraji. S negativními reakcemi ze strany občanů se námi náhodně oslovení zástupci partají příliš nesetkají.
3: Konkrétní kampaň jsme nechali až úplně na závěr, takže to děláme vlastně poslední týden a je to spíš pozitivní, že člověka to v tom poslední týdnu jako trošku pozbudí do těch voleb. Ta komunální kampaň se tady dělá i jako takhle venku. Jsou to jenom letáky, jsou to weby, jsou to Facebooky, ale jsou vlastně překvapení, že vidí i někoho takhle potkají venku na nádraží. Nás osobně prohlídnou se nás v tom letáku. Baví nás to.
4: A já bych řekla, že samozřejmě vyčerpávající trochu to je, ale zároveň to, že se s těmi lidmi můžete bavit, tak je to, co vás nabíjí. Tady na nádraží jsme pouze dneska, jinak už týdny právě chodíme od dveří ke dveří. A s těmi lidmi se bavíme primárně u nich doma.
2: Zítra čekáme zpočátku jasno až polojasno, během dne bude od severozápadu přibývat oblačnosti, na jihovýchodě pak přibude mraků až spíše později večer, přidá se k tomu i místy déšť. Naměříme 11 až 15 stupňů, na jižní Moravě až 17. Končí zprávy s Honzou Vargou.
1: Radio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.
5: Krásně se nám nachýlilo, čtvrteční odpoledne pomalu se přehoupává do podvečera, no tak si 8. říjen užívejte díky Goldu i vy, protože muzika tady za to určitě stojí. Level 42, Lessons in Love je písnička, kterou jsem pro vás teď vybral a připravena je i Vanessa Paradise, Jolie Taxi, Supertramp, The Logical Song, nebo

0: Věděli jste, milí kulťáci, že dnes 8. října si připomínáme významný český památný den, a to den sokolstva. Připomíná hrdinství členů tělocvičné jednotky Sokol. Je to možná třeba i pro vás dříve narozené taková milá vzpomínka na mládí, to krásné cvičení v Sokolovnách, anebo slavné všesokolské slety. Prostě památný den sokolstva při dnešku 8. říjnu, tak my na Goldu připomínáme i třeba s muzikou Banks of Ohio, Olivia Newton-John, Chris Ria se přidá už za malou chvilku, no a potom pořádně zatříská bum bum bum Karel Gott. Potom to bude zvonit ring ring, to už bude zase ABBA anebo Eurythmics. No, muziky pro vás na Goldu máme stále hodně, tak si pojďme užít.
1: Radio Gold Impulse.

0: Hezký den. Přes Česko dnes přechází výrazná studená fronta. Meteorologové upozorňují na silný vítr, který na horách v nárazech dosáhne až 90. Pořádně foukat začne hlavně k večeru a v noci. Oficiální výstraha platí pro Krušné hory od 4 odpoledne, pro Českomoravskou vrchovinu od 8 večer. Počasí komplikovalo dopravu na Sněžce, kvůli němu od rána stál horní úsek kabinové lanovky. V Loučné pod Klínovcem na Chomutovsku se před komunálními volbami rozhořel spor kvůli podezření skupčení z hlasy. Opoziční zastupitel David Skřička tvrdí, že se ve 200-hlavém městečku účelově přihlásili k trvalému pobytu přes 20 lidí, kteří tam ve skutečnosti nežijí. Vedení radnice nařčení odmítá. Seznam se 161 voliči je podle nich stabilní. Frekventovaná Vídeňská ulice v Praze zůstává ve směru z centra zablokovaná kvůli kamionu s těžkou vrtnou soupravou. Ten se včera večer zaklínil pod železničním mostem. Vyprošťování provázejí velké komplikace. Specializovaný vyprošťovací tank správy železnic, který se stroj pokoušel od rána vytáhnout, se totiž porouchal. Silničáři opravují dálnici D5 na Plzeňsku. Polovina úseku od Líní do Nýřan by měla být hotová do konce listopadu. Jak dodává Klára Fajstová, rekonstrukce za 670 milionů bude pokračovat na jaře.
1: Levá polovina 7-kilometrového úseku ve směru na Plzeň je zavřena. Provoz je sveden na pravou půlku. Dálnice z Plzně do Rozvadova byla dokončena v roce 1997. Teď postupně prochází rekonstrukcí. Některé části jsou na hranici životnosti, plné výtlu a děr. V současnosti dostávají nový cementobetonový povrch. V úterý to bylo 20 let od dokončení posledního úseku celé D5. Byl jim obchvat Plzně s tunelem pod vrchem Valík. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeňsko.
0: Zítra bude zpočátku jasno až polojasno, později oblačno a naměříme jen 11 až 15 stupňů.
2: Radio Gold Impuls začíná cover show.

0: Radio Gold Impuls. 19 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Čtveřice astronautů se po 8 měsících vrátila z vesmíru na Zemi. Modul společnosti SpaceX dnes přistál na padáku do Tichého oceánu u pobřeží Kalifornie. Návrat dvou Američanů a jednoho francouzského a ruského kosmonauta živě vysílal Americký národní úřad pro letectví a vesmír. Začala podzimní výstava Flora Olomouc. Letošní ročník vyzdvihuje rozmanitost tuzemského pěstitelství a jeho vazbu na českou krajinu. Největším lákadlem je hlavní expozice,

0: která návštěvníkům přibližuje rozmanitost českého zahradnictví.
1: Letos má podobu krajiny, ve které lidé procházejí údolími mezi kopci vytvořenými z ovoce, zeleniny a květin. Tvůrkyně této nádhery hledala inspiraci v českém Středohoří, kyjovské pahorkatině, Bílých Karpatech i na Vysočině. Flora Olomouc ale není zaměřena jenom na profesionální pěstitele. Důstojný prostor tady mají i zahrádkáři a výstavu, která potrvá až do neděle, doprovází také gastronomický festival Olima. Ten nabízí české a regionální potraviny. Eva Panošová, Rádio Impuls Olomouc.
0: Letošní Nobelovu cenu za literaturu získala kanadská básnířka. Nobelův výbor ocenil 76-letou Anne Carson. Jako známila Švédská akademie, básnířka a esejistka ocenění získala za své smělé a invenční dílo, kterým hravě vytváří nové formy pro současnou literaturu. Carson využívá antické mýty a vkládá je do moderního kontextu. Z českého derby v Pekingu vyšla jako vítězka Nikola Bartuňková. Porazila Karolínu Muchovou jasně 6-3 a 6-0. Bartuňková postoupila poprvé do semifinále turnaje WTA 1000. 20-letá česká tenistka deklasovala letošní wimbledonskou finalistku za 67 minut. V boji o premiérový postup do finále narazí na světovou pětku Andrejevovou z Ruska. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno a naměříme jen 11 až 15 stupňů.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 20 hodin. Zprávy.
1: Hezký den. Desítky radarů napříč Českem možná měří rychlost ilegálně a řidiče dostali do ruky zbraně. Jak se vyhnout pokutě? Krajský soud v Brně totiž rozhodl, že pokud si malá obec bez vlastní policie půjčuje strážníky z vedlejšího města, musí tuto meziobecní smlouvu schválit celé zastupitelstvo a ne pouze úzký kruh radních. Přesně to se stalo v jihomoravských Lažanech, kde měřili blanenčtí strážníci na základě neplatné smlouvy a řidič tam s odvoláním uspěl. Správa železnic do konce roku rozmístí podél kolejí další žluté cedule s kontakty na krizovou pomoc lidem v těžké životní situaci. Cílem je zabránit sebevraždám, které každoročně tvoří přes 3/4 všech úmrtí na tuzemských tratích. Jen za prvních 9 měsíců letošního roku tam přišlo o život 130 lidí. Výrazné tabule odkazují na bezplatnou non-stop linku první psychické pomoci a mají člověka v kritické chvíli zastavit a přimět vyhledat pomoc. Potravinářská inspekce varuje před kuřecím masem z Lidlu. Laboratoř

0: Kvalitní testy v něm potvrdili salmonelu. Jde o kuřecí zadní čtvrtky z Rumunska a chlazené stehenní plátky z Maďarska, které inspektoři zachytili v prodejně na Ústecké severní terase. Maso sice mělo datum spotřeby už v srpnu a z pultu zmizelo. Lidé ho ale mohou mít stále doma v mrazáku. Inspektoři důrazně varují před jeho konzumací. Mráz totiž zákeřnou bakterii nezničí. 6 uskupení se letos uchází o vedení Slušovic na další 4 roky. Jan Čada si den před komunálními volbami všímá v tomto ohledu tamní základky.
1: Což není náhoda, hezký den přeji, totiž právě tady v základní škole, kde usiluje dennodenně o jedničky téměř 500 žáků, vytvořili originální kandidátku, tak říkajíc, z vlastních řad. V čele pan ředitel Dvojka, jeho zástupce Trojka, školník. Mezi 15 nezávislých kandidátů nemohou ani náhodou chybět paní učitelky. O přízeň slušovického voličstva se uchází rovněž asistentka pedagoga a zapomenout nemohu na uklízečku ani kuchařku. Jan Čada, Radio Impuls, Slušovice.
0: V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne oblačno, místy až zataženo, občas zaprší. Naměříme teploty od 11 do 15 stupňů. Na jižní Moravě může být i 17.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 21 hodin. Zprávy.
1: U zpráv vás vítá Jiřina Součková. Mladí Češi při pořizování bydlení potřebují pomoc rodiny. Jak ukázal průzkum agentury Ipsos, pomoc s bydlením svých potomků řeší třetina rodičů. Nepomáhají jim jen finančně, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Většina dotazovaných si zároveň myslí, že pořízení vlastního bydlení bude pro mladší generace stále složitější. Jak připomíná ekonom Mojmír Hampl, přitom jde o naprosto klíčovou záležitost.
2: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy.
1: Podle ekonoma Hampla v budoucnu poroste podíl mladých, kterým už rodiče nedokáží s pořízením nemovitosti pomoct. Bude tak přibývat lidí v nájmu. Kamion uvázlý pod železničním mostem v Praze dál komplikuje dopravu v metropoli. Vůz se ani na podruhé nepodařilo vytáhnout. Frekventovaná Vídeňská ulice tak zůstává ve směru z centra zavřená. Vyprošťovací tank správy železnic, který se od rána snažil uvízlý kolos pod mostem vyprostit, se během odpoledne rozbil. Hasiči proto povolali záložní tank ze Zbirohu. Večer museli přivolat další stroj a pokusí se použít oba. Kamion včera večer převážel na podvalníku vrtnou soupravu, která se při nehodě poškodila. Nikomu se nic nestalo. Hasiči se na místě snaží vyprostit vrtací hlavici, která je zaseknutá za hranou mostu. Probíhá vlastně bourání části toho mostu. Most, pod kterým je kamion zaklíněný, patří pražskému dopravu.

0: dopravnímu podniku. Kampaň před komunálními volbami si politici umí užít. Radio Impuls v rámci předvolebního vysílání narazilo na kandidáty, kteří potenciální voliče oslovovali na nádražích ve Středočeském kraji. S negativními reakcemi se zástupci partají podle našich informací často nesetkávají.
1: Konkrétní kampaň jsme nechali až úplně na závěr, takže to děláme jako vlastně poslední týden a je to spíš pozitivní, že člověka to v tom posledním týdnu jako trošku pozbudí do těch voleb. Ta komunální kampaň se tedy dělá jako takhle venku. Jsou to jenom letáky, jsou to weby, jsou to Facebooky, ale jsou vlastně překvapení, že vidí i někoho takhle potké venku na nádraží. Nás osobně prohlídnou se s tom letáku. Baví nás to.
2: A já bych řekla, že samozřejmě vyčerpávající trochu to je, ale zároveň to, že se s těmi lidmi můžete bavit, tak je to, co vás nabíjí. Tady na nádraží jsme pouze dneska, jinak už týdny právě chodíme od dveří ke dveřím a s těmi lidmi se bavíme primárně u nich doma.
0: A když jsme u voleb, tak další obec řeší náhlý příbytek obyvatel. Tentokrát se v Loučné pod Klínovcem podle jednoho z opozičních zastupitelů před komunálními volbami k trvalému pobytu přihlásilo zhruba 22 lidí. Starostka města Jana Nýdrová to ale vyvrací. Podle ní je v aktuálním seznamu 161 voličů, tedy stabilní stav. Hokejisté Plzně porazili v předehrávce 9. kola extraligy České Budějovice 4-1. Navázali na úterní výhru v Lize mistrů a ukončili sérii dvou porážek v nejvyšší domácí soutěži. Plzeň se v neúplné tabulce posunula na 4. místo. Chladný den přinese nejprve slunce, postupně se znovu zatáhne, místy zaprší, naměříme 11 až 15 stupňů. Na jižní Moravě může být i 17.
3: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Rádio Gold Impuls. 22 hodin. Zprávy.
1: Vojáci na Libavé testují drony a roboty. Cvičení ve vojenském prostoru potrvá ještě pár dní. Armáda podle velitele 7. mechanizované brigády Miroslava Vybíhala získané poznatky využije při plánování modernizace výzbroje.
2: Předpokládáme, že to bude mít zásadní vliv na ať už akvizice, procesní věci, takže předpokládám, že to bude mít značný význam nejenom tady toto cvičení, ale potom ta série cvičení, která bude následovat.
1: Vojáci od pondělí na Libavé testují nové drony, autonomní robotické prostředky i moderní způsoby maskování a citlivé senzory, které lze využít třeba při průzkumu nebo ostraze. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěním z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. Na kauzy nadstandardních odměn a odchodných v pojišťovně upozornil veřejnoprávní rozhlas. Podle jeho zjištění dva manažeři pojišťovny dostali odchodné víc než 20 milionů korun. Pojišťovna byla přitom několik let ve ztrátě v řádech stovek milionů. V bavorské obci Berngau se odehrálo drama. Muž tam při kontrole zbraní zastřelil úředníka, jeho kolegyně zůstává postřelená v domě. Informoval o tom na svém webu deník Bild. Policie dům obklíčila a vyzvala obyvatele, aby zůstali doma. Policie na místě provádí rozsáhlý zásah. Ve vzduchu jsou helikoptéry a před domem je podle Bildu i obrněný vůz. Obec má asi 2600 obyvatel, na místě je 150 policistů. Začala podzimní výstava Flora Olomouc. Letošní ročník vyzdvihuje rozmanitost tuzemského pěstitelství a jeho vazbu na českou krajinu. Největším lákadlem je hlavní expozice, která návštěvníkům přibližuje rozmanitost českého zahradnictví.
3: Letos má podobu krajiny, ve které lidé procházejí údolími mezi kopci vytvořenými

0: ovoce, zeleniny a květin. Tvůrkyně této nádhery hledala inspiraci v českém Středohoří, kyjovské pahorkatině, Bílých Karpatech i na Vysočině. Flora Olomouc ale není zaměřena jenom na profesionální pěstitele. Důstojný prostor tady mají i zahrádkáři a výstavu, která potrvá až do neděle, doprovází také gastronomický festival Olima. Ten nabízí české a regionální potraviny. Eva Panošová, Rádio Impuls, Olomouc.
1: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než půl miliardy korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé dva dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po čtvrté z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1 a Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. V pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

0: Radio Gold Impuls. 23 hodin. Zprávy.
1: Voliči by si měli aktualizovat e-doklady. Pokud se chcete zítra a v sobotu ve volební místnosti prokázat elektronicky, je nutné si aplikaci dopředu připravit. V našich impulzech Honzy Benešovského na to upozornil ředitel odboru voleb ministerstva vnitra Tomáš Jirovec.
2: To doporučuji, aby voliči udělali třeba už dneska. Když se přihlásí do té aplikace, kliknou na tu ikonku, zaktualizuje se jim ten samotný doklad, ta občanka, a ona totiž udrží tu platnost 48 hodin. Tam to pomůže i tomu samotnému systému, té infrastruktuře, protože nebude pak docházet k tomu, že třeba ve 2 hodiny bude nějaký obrovský nápor na tu aplikaci. Takže tady je taky třeba tomu procesu trošku pomoct.
1: Možné je se ve volební místnosti prokázat i klasickým dokladem totožnosti. Komunální a senátní volby začínají zítra ve 14 hodin. Svářeč obžalovaný z loňského neúmyslného zapálení střechy školy na sídlišti ve Zlíně se u soudu kál. Připustil, že při opravě porušil předpisy. 40-letý muž používal hořák. Nedodržel ale stanovený 8-hodinový čas dohledu po ukončení prací. Za dostatečné měl pouze 2 hodiny. Za obecné ohrožení z nedbalosti mu hrozí až 8 let vězení. Případ začal projednávat zlínský okresní soud. Střecha střední školy pedagogické ve Zlíně schořela v loni v listopadu. Požár způsobil škodu bezmála 15 milionů korun a vyžádal si evakuaci stovky lidí. Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Nový ředitel KRNAPu Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, se za svůj postup omluvil. Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s Ministerstvem životního prostředí. Moravec novou asociaci založil se 2 soukromými osobami. Přestože asociace všech 4 českých národních parků už existuje, nová organizace má sídlo na adrese správy KRNAPu ve Vrchlabí. Ředitel dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podjí. Amerika se chystá na první hurikán letošní sezóny. K pobřeží mezi Alabamou a Floridu se blíží Izajáš. Provází ho vítr o rychlosti přes 120 km za hodinu. Živel udeří na pevninu plnou silou v noci z pátku na sobotu tamního času.
3: Bouře zesílila nad Mexickým zálivem. Ropné koncerny tak stahují zaměstnance z plošin a přerušili čtvrtinu těžby. Úřady varují před bleskovými záplavami a výpadky proudu. Aerolinky už teď ruší desítky leteckých spojení. Místní obyvatelé berou hrozby.

0: Uvážně, u čerpacích stanic se tvoří fronty a obchody hlásí vyprodané zásoby vody i potravin. Lidé zabeňují domy a plní pytle s pískem. Úřady už uzavřely desítky škol, zrušily velké veřejné festivaly a z pobřežních zón lidé odjíždějí do vnitrozemí. Ze Spojených států Hedvika Möller, Radio Impuls.
1: Pražské zoo se jako první v Česku podařilo odchovat papouška loríčka oranžovoprsého. Mládě se vylíhlo na konci května a je to samec. Nyní zůstává v zázemí zoologické zahrady, kde se mu podle chovatelů daří dobře. Samci mají výraznou oranžovou náprsenku, jinak je jeho peří převážně zelené. Chladný pátek přinese nejprve slunce, postupně se zatáhne, místy zaprší s teplotami kolem 13 stupňů. Na jižní Moravě může být až 17.
2: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.

little laugh.

0: Rádio Gold Impuls. Půlnoc. Zprávy.
1: Češi podceňují čištění komínů. Každoroční lhůtu povinných kontrol nedodržuje třetina majitelů domů. Vystavují se tak ale riziku požáru. Klíčové jsou ze zákona povinné kontroly, které se musí opakovat jednou za rok až za dva v závislosti na parametrech komína. Pokud je interval delší, tak riskujeme. Impulzu to řekl cechmistr pražských komíníků Josef Bělina.
2: Největší riziko je zneprůchodnění spalinové cesty, buď to nějakýma usazeninama nebo degradací materiálů, že se ta spalinová cesta zavře. Člověk se může buď to udusit, nebo jsou tam usazeniny saze, dechtu a to pak může hořet.
1: V případě domovního požáru hasiči vyšetřují jeho důvod. Pokud je příčinou právě komín s propadlou kontrolou odborníka, pojišťovny snižují plnění. Ministerstvo zdravotnictví podalo trestní oznámení na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra kvůli zjištěným z kontrol. Ty se týkaly období před nástupem současného vedení. To přijalo nápravná opatření a samo podalo trestní oznámení. V Karlovarských Rybářích se konečně začíná stavět. Od demolice zdejšího chátrajícího pivovaru přitom uběhly už dva roky. Místním se uleví, místo zóny lidí bez domova vznikne moderní čtvrť s dvěma stybity a rodinnými domy.
3: Bývalý pivovar patří mezi tradiční lokality. Je to kousek od centra a z místa se nabízí zajímavý pohled na Vary, včetně lázeňské zóny. To se dnes cení. Dlouho chátrající oblast dostane novou podobu. Vedle bydlení se počítá i s prostory pro podnikání a relaxaci. Projekt, jehož první etapa spolkne 400 milionů, realizuje soukromý investor. Vše přitom konzultuje s farským magistrátem. Dušan Valenta, Radio Impuls.
1: Americký prezident jen v srpnu provedl přes 500 nákupů cenných papírů. Donald Trump mimo jiné investoval 25 milionů dolarů, tedy víc než půl miliardy korun, do akcií technologické společnosti Meta Platforms a až 5 milionů dolarů do nákupu dluhopisů vesmírné společnosti SpaceX. Podle webu CNBC to vyplývá z Trumpových finančních výkazů. Web si všímá, že dluhopisy SpaceX nakoupil šéf Bílého domu pouhé dva dny předtím, než podepsal rozsáhlý dokument o rozšíření komerční vesmírné dopravy ve Spojených státech, ze kterého bude firma těžit. Podle serveru se překryvy mezi Trumpovým portfoliem a kroky jeho administrativy týkají i jiných oblastí. Bílý dům tvrdí, že Trumpovo portfolio spravují nezávislé počítačové modely. Sparta v bitvě gigantů podlehla brněnské Kometě 3-4 v prodloužení. Pražané v předehrávce 9. kola hokejové extraligy prohráli po čtvrté z posledních 5 utkání. Hokejisté Plzně se doma naopak radovali, když porazili České Budějovice 4-1. Západočeši se tak v neúplné tabulce posunuli na 4. místo. Pátek bude zpočátku jasno až polojasno, během dne postupně oblačno, místy s deštěm a s teplotami kolem 13 stupňů. Na Moravě může být až 17.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté

0: Rádio Gold Impuls. Jedna hodina. Zprávy.
1: Všechny vodní nádrže pro zásobování pitnou vodou jsou plné. Omezování dodávek nehrozí. Generální ředitel povodí Vltavy Petr Kubala to řekl v České televizi. Nepříznivá hydrologická situace ale podle něj trvá dál. K tomu, aby se hladiny vodních nádrží začaly opět zvyšovat, by byly potřeba 2 až 4 měsíce dešťů. Srážky očekávané v dalších 10 dnech stačit nebudou. Nedostatek vody v Česku se poslední roky prohlubuje i kvůli zimám bez sněhu. Mladí Češi při pořizování bydlení potřebují pomoc rodiny. Jak ukázal průzkum agentury Ipsos, pomoc s bydlením svých potomků řeší třetina rodičů. Nepomáhají jim jen finančně, ale i ručením vlastními nemovitostmi. Většina dotazovaných si zároveň myslí, že pořízení vlastního bydlení bude pro mladší generace stále složitější. Jak připomíná ekonom Mojmír Hampl, přitom jde o naprosto klíčovou záležitost.
2: Pořád existuje v té populaci preference té cihly, vlastnického bydlení a bacha, toho bydlení na území této země. To všechno nejsou jako úplně automaty, které by se daly říct o každé zemi ve střední a východní Evropy.
1: Podle ekonoma Hampla v budoucnu poroste podíl mladých, kterým už rodiče nedokáží s pořízením nemovitosti pomoct. Bude tak přibývat lidí v nájmu. Nová asociace národních parků vznikla bez vědomí ředitelů ostatních parků. Nový ředitel KRNAPu Petr Moravec, jeden ze zakladatelů nové organizace, se za svůj postup omluvil. Založení nové asociace bylo podle něj společným nápadem s Ministerstvem životního prostředí. Moravec novou asociaci založil se 2 soukromými osobami. Přestože asociace všech 4 českých národních parků už existuje, nová organizace má sídlo na adrese správy KRNAPu ve Vrchlabí. Ředitel dalších národních parků vznik nové organizace překvapil. V Česku jsou kromě KRNAP národní parky Šumava, České Švýcarsko a Podjí. Běh je jednoduchý způsob, jak zůstat v kondici. Pro člověka jde o přirozenou aktivitu, ke které není potřeba žádné speciální vybavení. Právě na přínosy běhu se snažila upozornit fakultní Thomayerova nemocnice v pražské Krči. Akce Běh pro zdraví s Thomayerkou se zúčastnil i náš reportér Tomáš Kabát.
3: Právě teď běžím poslední 5. kilometr a se mnou je na trati víc než 70 běžců. Pravda, někteří z nich zvolili kratší distanci na 1,5 km. Trasa není náročná, ale hodně specifická. Občas se vám totiž do cesty připletou nějaké bílé pláště nebo třeba záchranka. A tím největším překvapením potom byli mufloni.
4: Teď jsem doběhl a jdu se zeptat, jak se běhalo ostatním.
5: Bylo to dobrý a užila jsem si to.
6: Běžel se výborně, vůbec jsem nečekal, že poběžím, takže nemám běžecký boty, protože jsem utekl ze sálu operačního. Poslední značení jsme blbě zahnuli. Běželi jsme jinou trasou, i když vzdálenostně to vyšlo na stejno, nakonec jsme se napojili zpátky a doběhli.
7: Náročnost byla OK, já jsem byla spíš nepřipravená.
4: Smyslem akce je připomenout, že pokud chceme zůstat zdraví, musíme proto taky něco udělat. Z Prahy Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
1: Díky. Chladný den přinese nejprve slunce, postupně oblaka, místy se zatáhne a může zapršet. Naměříme teploty do 15 stupňů. Na jižní Moravě může být i 17.
0: Rádio Gold Impuls. Zlaté hity, sladký život.